0: fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: slevy a výhernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Tak co, Evi, co je nového?
5: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
4: Zase od Valnýho?
5: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
4: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
5: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
6: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.

0: cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nad kvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je 7 hodin a první zprávy, vítejte u nich. Ti, kteří nestihli hlasovat včera, mají šanci ještě dnes od 8 do 14 hodin. Pak se volební místnosti uzavřou a volební komisaři začnou sčítat hlasy. Výsledky budou k dispozici na volebním webu. Po pondělním projednání státní volební komisí budou vyhlášeny pravděpodobně v úterý. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb. Instalace trvá jen krátce, což ale nemusí platit ve chvíli, kdy lidé půjdou volit. Digitální a informační agentura proto žádá, aby aktualizaci nenechávali až na příchod do volební místnosti. A pojďme také na sport. České fotbalistky vstoupily do baráže o historicky první postup na mistrovství světa porážkou. V úvodním utkání na domácí půdě podlehly Skotsku 0-2, když o osudu zápasu rozhodly po změně stran branky Vejrové a Emsliové. Situaci českému týmu zkomplikovala v závěru také červená karta pro Krejčiříkovou. Odveta čeká svěřenkyně trenérky Klimkové v úterý na hřišti soupeřek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Pardubická radnice se dneska promění ve filmový plac. Natáčet se tady bude film Blešák a před kamerou se objeví třeba Jiří Vyorálek. Na místě budou také další známí herci, včetně Kláry Isové, Martina Myšičky a nebo Veroniky Kek-Kubařové. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
7: Smutně dnes budeme vzpomínat na ty poslední dny. Dnes očekáváme převážně zataženou, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Odpolední maxima o 16 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
11: No jasně, tak vám přejeme hezký víkend, krásnou sobotu, máme 7:03. Filip už to vlastně dneska naznačil, jo? Dneska my budeme vysílat v podstatě jako takový dědečkové.
12: Jo, to bejvávala, prosím tě, to ještě svítilo sluníčko.
11: A tak, no.
7: To už nebude dneska, no.
12: To tak jako... se na to pojďme podívat, to nebylo moc,
7: jak to nebylo moc, jak starý pán, já už neumím mluvit jak starý pán.
12: Já ti říkám, prosím tě, hele, dáme si toho pitbula, potom Kristýnus akvária a pak tady bude politika, jo. Takže, přátelé, hezké ráno, kde mám zuby? Kde mám zuby?

Poetikou. Vstáváme u nás na Hit Radio. Máme sobotu 10. října a důvod, proč 10 minut po 7. hodině jste vzhůru, těch důvodů samozřejmě může být víc než dost. Nemohli jste dospat, čeká vás nějaký pracovní úkon, nebo třeba sedíte ve volební komisi, i to samozřejmě může být pro někoho důvod, proč vstávat takhle brzo, protože za nějakých 50 minut se nám znovu otevřou ty volební místnosti a to dneska až do 2. hodiny odpoledne. Nevím, jestli už jste to zvládli, já jsem teda včera křížkoval, házel jsem tam jednotlivý křížky, dokonce i k lidem, který vůbec neznám, ale tak nějak jsem tam došel. Musím říct, že vlastně ta volební místnost, do které jsem já včera byl volit, tak ta je velmi improvizovaná. A hlavně členem komise tam byl takový týpek, takový pán, já jsem ho viděl úplně poprvé. Normálně tam jako nebývá v té komisi, ale měl takovou tendenci komentovat kohokoliv a hlavně taky cokoliv, jo. Takže kdokoliv přišel, aniž by se na cokoliv zeptal, tak pán hned říká, vám to ale dneska teda sluší. Tak se všichni tak nějak zarazili. Pak jsem přišel já jsem přišel těsně před 10. hodinou večer, tak jenom jsem slušně pozdravil a už jsem dostal takový, no, nějak pozdě, ne, nějak pozdě. Tak přátelé, dá se s tím nějak vypořádat, ale zase nechtěl bych být členem té komise a sedět tam s ním celý den. To si myslím, že potom musíte mít vyhučenou úplně hlavu. Co se týká tedy voleb, tak já si myslím, že to dneska ani sledovat nemusíte. Ono totiž někde bude sečteno až v neděli ráno, takže já bych tomu nechal ještě trošku jako odfuk a v neděli se na to můžete podívat, kdože vám to bude šéfovat v té vaší obci nebo ve městě. Vy mi dejte vědět na 777-937-777, jak jste na tom s tím sobotním vstáváním, co vás vytáhlo z postele takhle brzo ráno. No a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát skvělou muziku. Tady jsou Banners a Someone to You a za pár minut si dáme Taylor Swift a Fate of Ophelia. Hezkou sobotu, my jsme Hit Radio, ať se vám hezky vstává.

0: Takhle se vstává o víkendu. V sobotu s námi máme 7 hodin a k tomu 19 minut. Posloucháte Hit Radio. Taylor Swift nám dohrává The Fate of Ophelia. Mimochodem Taylor Swift, nejúspěšnější umělkyně v historii Video Music Awards. Samozřejmě hudební televize MTV dlouhodobě pořádá Video Music Awards. Ten letošní ceremoniál se konal ještě vlastně na konci září a Taylor Swift tam získala 3 sošky, celkově 33 trofejí a překonala tak dosavadní rekord své kolegyně Beyoncé, takže tahle holka je v podstatě absolutně na totálním vrcholu. V podstatě jeden z předsedů fanklubu takzvaných Swifties sedí naproti mě, protože prostě Philip Taylor Swift přímo miluje.
1: Já vás zdravím, dobrý den. Největší fanoušek Taylor Swift. Já dokonce i vím, že plakáty se normálně lepí doma na zeď, ale já mám normálně polepený okýnka v autě. Já je vlastně nemůžu stahovat ani, jo, protože bych si zničil tu krásu, co tam mám. Mám nové přední, zadní a vlastně i přední čelní sklo, kousíček takhle vpravo nahoře mám samolepku Taylor Swift.
0: Projdi s tím na technický?
1: Tam jdu až v prosinci, takže do té doby to musím opatrně, velice opatrně sloupnout, aby to šlo znovu použít.
0: No takovou českou Taylor Swift, pojďme si to říct na rovinu, to je Eva Farná. Mimochodem, co říkáš na to, že je volná teďkon?
1: No, já si myslím, že si bude chtít chvíli užít svobody,
0: aha,
1: ale chtěl jsem teď říct, že od té doby, co vyšla ta zpráva, já se v tom nechci pitvat, ale že ty texty, to jsme se o tom bavili včera, no, najednou dávají strašný smysl a já si úplně té písničky jinak vážím teď.
0: Tak Perpetuum mobile si dáme už za chvíli a přejeme vám dobré ráno. 7.20.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
4: Kaufland Card Extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Tak co, Evi, co je nového?
13: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
12: Zase od Valnýho?
13: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
12: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
13: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
14: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
15: Dostihová sezóna vrcholí. Zveme vás do Pardubic na nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy.
16: V neděli 11. října zažijte atmosféru 136. velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Více na závodiště pardubice.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je ráno, sobota, nějakých 5 minut po půl osmé. Posloucháte Hit Radio, přejeme dobré ráno, dáme si Nickelback, dáme si také Alvaro Solera. Ale přichází Filip a pojďme zjistit, co se děje.
1: Ranní update.
2: Japonský buddhistický mnich Sogaku Taguchi, miluju ty japonský jména vždycky, vstoupil do 31 letech do naprosté 12 let trvající izolace. V chrámu nahoře Hiei bude zcela odříznut od vnějšího světa i jakýchkoliv kontaktů s lidmi až do září roku 2038.
0: Kdo mu řekne, že už je konec?
2: No podle mě už mu to nikdo neřekne.

0: vozem, který si tenhle mladý Francouz koupil, tak byla Dacia Sandero. Na 50 cel, neuvěřitelný
1: 53.
0: Tak vám přejeme dobré ráno. Tohle je Hit Radio a tohle jsou Nickelback. Hezkou sobotu.

0: jsme se do začátku milénia, tohle jsou Laskou a Samfin. Mimochodem videoklip k téhle písni se točil v Česku, v Praze. Když se na to podíváte, dejte si to na YouTube Laskou a Samfin a najdete tam hlavní nádraží v Praze. Lehce po 7:45, představ si, Filipe, kdo dneska slaví svátek, to mě docela překvapilo.
1: Hele, mohl bych si naklikat třeba Google, ale neudělám to.
0: Marina.
1: Marina?
0: No.
1: To je z Chorvatska jméno.
0: Já jsem právě vůbec nevěděl, že normálně v českém kalendáři. Marina, 10. října, ženské křestní jméno, má latinský původ, člověče. Domácí podoba Marka, Mana, Rina, Márinka, Maruška.
1: To je, bylo by možná zajímavý si projet český kalendář, jaký jména to obsahuje, protože Marina, to jsem tady taky nevěděl, že vůbec je v českém kalendáři.
0: A my teď vyzýváme všechny Mariny, aby nám napsali na 777-937-777, aby se nám legitimovali, jo? My žádnou neznáme teda.
1: No ale známe třeba paní, co nám píše pravidelně sem do víkendu, a to je Marila, takže to je skoro stejný.
0: Vidíš to? No, to je dobrý. Takže Marilo, my moc zdravíme a dneska máš svátek.
1: No počkej, já se jdu podívat, jestli Marila vlastně musí taky být, ne, v českém kalendáři.
0: No to nemusí, ne? Asi.
1: No nemusí, protože taky není. Takže Marilo, máš oficiálně svátek. Tenhle posvátný den 10.10. by sis mohla pamatovat a pak si oslav samozřejmě ten, který máš klasicky.
0: Ano, gratulujeme! Za chvíli Lady Gaga.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Nadechněte se.

0: je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte. Jezděte.
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Tak co, Evi, co je nového?
10: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
9: Zase od Valnýho?
10: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
9: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
10: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
11: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: dobré ráno. Za chvíli nabídneme čerstvé zprávy, abyste věděli, co se děje okolo nás. No a i po osmé na Hit Radio velká muzika a velké hity. Třeba Avicii.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je 8 hodin a další zprávy jsou tady. Vítejte u nich. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí ji dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. Dostupnost vlastního bydlení pro mladé lidi v Česku je v kritické situaci. Kvůli vysokým cenám nemovitostí a drahým hypotékám si většina mladé generace nedokáže pořídit vlastní byt bez masivní podpory rodiny. Podle aktuálních průzkumů už zhruba 2/3 rodičů svým dětem s bydlením buď finančně pomohly, nebo s tím v budoucnu počítají, přičemž často obětují i vlastní úspory. A pojďme také na sport. Téměř 4 měsíce po zranění, které utrpěl na mistrovství světa, nastoupil za West Ham fotbalový reprezentant Tomáš Souček. Předehrávce 9. kola 2. anglické ligy proti Queen's Park Rangers byl bývalý reprezentační kapitán v základní sestavě, ale střídal už v poločase, kdy jeho tým prohrával 0-1 golem z penalty právě po jeho faulu. Zápas už skončil 1-1, když Bowen z West Hamu neproměnil v 90. minutě penaltu, předcházel ceremoniál k uctění památky brankářské legendy West Hamu a bývalého hráče Queen's Park Rangers Luďka Mikloška, jenž v polovině září v 64 letech zemřel. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V Pardubicích pokračují podzimní slavnosti, sobota nabízí Den medu, běh Univerzity Pardubice, také přehlídku historických vozidel, ve 14:00 velké vystoupení pohybového studia Hroch, ve 16:00 bude koňská show a po 19. hodině vrchol tiší pyromuzikální ohňostroj. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
6: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ale později odpoledne a večer by mělo oblačnosti ustávat. Nejvyšší teploty v závislosti na poloze v Čechách až 16 stupňů na jižní Moravě, ale Jakube, až 18 stupňů Celsia.
9: Ty kráso. A misionářská poloha kolik?
6: 25.

se smějte, přátelé, máme 3 minutky po 8 hodině. Já vím, někde je to takové až skoro podzimní sichravé počasí, ale co chceme, no, máme 10. října. Sobota je v plném proudu, hezké ráno, no a máme před sebou samozřejmě skvělou muziku. Tohle vás probudí, jestli to náhodou už nestihla káva, cigárko a podobné věci. Avicii a Levels, za pár minut taky Hozier, no a my jsme Hit Radio, tak ať se vám dobře vstává.

0: 10 minut po 8 hodině, sobota a taky Hit Radio s vámi. Dneska 10. říjen. My už jsme navázali na to, kdo dneska vlastně slaví svátek, což je celkem netypické jméno, Marina. Ale pozor, k tomu dnešnímu dni se nám vážou další věci, které lze oslavovat, jo, protože jako slavit se dá kdykoliv, stačí si najít důvod, jo. A představte si, že dneska je Světový den duševního zdraví, což s Filipem k tomu asi nemáme moc co říct.
1: No my dva určitě ne.
0: Máme ovšem Světový den vajec.
1: Světový den vajec dneska je. A tak to je ale velice důležitá věc pro lidstvo.
0: No zejména pokud jste si řekli, že jste teď vstali po 8 hodině a říkáte si, co my si dáme ke snídaní. No přátelé, dneska to nemůže být nic jiného, než nějaké krásné volské oko, nějaká omeletka, hele cokoliv.
1: Hele, mám tady ještě jedno zajímavou věc, 10.10. Rok 1979, napadá tě tak, co tak mohlo jako vzniknout?
0: 1979, no. Je to dopravní stavba nějaká?
1: Ne, je to ohledně her.
0: Tetris?
1: Ne, do prodejen a heren zamířila kultovní videohra Pac-Man.
0: Nekecej!
1: Jo, no. 1979, nechce se mi počítat, kolik je to let, hodně.
0: Dávno, už hodně.
1: No, hodně, skoro tak. 50.
0: Takže jestli jste někdy hráli Pac-Mana, což jako já jsem to hrál, ale dobrý jsem v tom určitě nebyl. No a završíme to něčím, co třeba jako potěší řadu žen a Richarda Krajča, je Světový den kabelek.
1: Mm-hmm. Tak tomu jsem nikdy moc neholdoval, člověče, mám doma jenom dvě.
0: Z krokodýlí kůže samozřejmě. Tak dneska si vyberte, co oslavíte 10. října. My vám k tomu po ránu pustíme skvělou muziku. Tady je Sebastian, Rup a Leeds a za pár minut taky Cyril. Ať se vám dobře vstává, Hit Radio s vámi. Jsem dalek.

0: pondělní ráno, Cyril a Stumblenen, to je skvělá muzika, kterou vám hrajeme, a to 20 minut po 8. No a dneska se musíte rozhodnout, jestli budete tým pláštěnka nebo tým deštník. Potom ještě taky můžete být pravda, tým nechám na sebe kapat, jo? To je jako speciální odvětví. Klidně s námi vysílejte, my jsme tady s Filipem k dispozici na 777-937-777. Ty seš tým pláštěnka?
1: Já pláštěnku nemám vůbec. My jsme kupovali vůbec, jeli jsme do Rakouska před 3 měsícema a já jsem si kupoval svoji první neformokavou bundu v životě, protože mělo pršet.
0: Vodní sloupec kolik?
1: To nevím, ale byla drahá docela. Stála si 3,5 tisíce, tak věřím, že bude snad dobrá. A mám ji na celý život už.
0: Pokud máš teda dneska sebou?
1: Nemám ji sebou, protože jsem přijel deštníkem na kolečkách a vůbec ven nevycházím.
0: Ano, tým deštník na kolečkách, to je taky speciální věc, protože jakmile prší, tak řada z nás si bere svého plechového miláčka jako svůj deštník. Prosím tě, já jsem tým pláštěnka, což je zvláštní. Ono v tom vypadá tak idiot, že jo, vždycky. A já jsem si koupil svoji první pláštěnku na Formuli 1 do Maďarska před 3 roky. Hned jsme ji využili samozřejmě a od té doby nerad držím ten deštník, připadám si většinou jako ten průvodce turistů po Praze. Takže nosím pláštěnku a je důležité si říct, že je úplně jedno, jak u toho vypadáte. Nikdy u toho nebudete vypadat dobře. Tak dejte vědět na 777-937-777. Dáme si Leony, Imagine Dragons, za chvíli.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Tak co, Evi, co je nového?
10: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
9: Zase od Valnýho?
10: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
9: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
10: Pošli si poptávku www.dveře-valny.cz.
11: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.

Staň se součástí nejlepšího éteru na východě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.

0: s Emou Drobnou. Vstáváme u nás na Hitradio. Dobré sobotní ráno. 3 minutky po 8:30. One Republic vás čekají, tak je David Guetta, aktuální DJské číslo 1, protože bylo vyhodnocení prestižní ankety DJ Mag Top 100 a David Guetta se už po 6. umístil na absolutním vrcholu. Teď už ale Filip a čerstvé aktualitky.
1: Ranní update.
2: Tak čekal jsem, že mě představíš jako Filip Guetta, ale nestalo se, zklamání, jdeme na to.
0: Je to Filip z Guetta jenom.
2: Kanaďané si, tady jako divný, tady začít číst tady o Kanaďanech, jo, ale pojďme se ustředit. Kanaďané si začali všímat, že jim z domu mizí oblečení. Pachatelem nebyl člověk, ale kocour Leo. Ten pravděpodobně nosí domů ponožky, spodní prádlo nebo svetry. Jeho rekordem je dokonce 9 kusů oblečení během jediného dne.
0: On si to neoblíká, že jo?
2: Já nevím, prej viděli nějakého kocoura v ponožkách včera. No pojďme dále, Hilda Jacksonová se svého 105. roku rozhodně nezalekla. Zaměstnanci domova důchodců ji připravili diskotéku se světly a DJem. Oslavenkyně si večírek pořádně užila a dokonce si zatancovala, i když už prej jí při pohybu používala chodítko. Na parketu s ní bylo asi 70 dalších lidí.
0: Málo se ví, že tím vlastně DJem, který to byl David Guetta, který tam byl.
2: Na utance ještě zůstaneme, protože, pardon, majitelka obchodu v Novém Jižním Walesu chtěla trochu rozveselit své zákazníky, na dveře proto umístila jednoduchou výzvu, kdo při vstupu zatancuje, dostane kávu zdarma. Lidé se nápadu chytli a před kamerou začali spontánně tančit. Majitelka říkala, že chtěla do své komunity přinést trochu dobré nálady. Tohle se mi líbí.
0: Ale to já bych asi taky zatančil, člověče.
2: Hele, jdu na to.
0: Pozor, přátelé.
2: Dostanu kávu zdarma.
0: Neuvěřitelně nekoordinované pohyby v tuto chvíli ve studiu Hitradia a skoro až ano, vypadá to, že nová kyčel bude potřeba. Doufám, že stále ještě tančí.

0: Pink a Million Reasons a Million Dreams. Právě teď u nás Hit Radio City je s vámi. Přeju vám dobré sobotní ráno, lehce po 8:45 a příjemné vstávání teda těm, kterým zazvonil budík až před chvílí. Představte si, že velkolepá dáma Rihanna má doma přes 170 stále nevydaných písní. 170, to je jako peklo, jo. Takže písniček má opravdu dost, jenom zřejmě nechce nikomu pustit. Nikdy neuvedla, jestli to je jako důvod, že třeba jako nejsou dobrý, nebo že prostě se jí nelíbí, nebo jsou nedokončený. A prostě poslední album přitom vydala před 10 lety, tak to znamená, že jako náboj má, ale je to v podstatě jako mít doma plnou ledničku a tvrdit, že doma nemáte nic k jídlu, nebo mít plný šatník oblečení a říkat, že nemáte co na sebe. To se přece neděje, že jo? A víte co? Tak si jí dáme už za chvíli. Rihanna SMM. No a spousta další muziky vás čeká. Další velké hity, jako vždycky tady u nás. Tak dobré vstávání a hezké ráno. My jsme Hit Radio.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i fotření, autogramiáda s hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete vysvětlit.

0: tenhle zážitek najdete pouze na
1: Firma na zážitky CZ.
2: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
3: Tak hurá na Vysočinu.
2: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
3: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
2: Skály a vyhlídky, co berou dech.
3: Rybníky, jezera i koupaliště.
2: Aktivní zábava i adrenalin.
3: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
2: Vysočina má co nabídnout.
3: Stačí si jen vybrat.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Tak co, Evi, co je nového?
5: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
4: Zase od Valného?
5: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
4: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
5: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
6: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Richard Krajčo byl včera u nás ve studiu a dozvěděli jsme se přímo od něj, že vlastně včera vyšla nová deska. Po dlouhé době nová deska kapely Kryštof. My jsme si pouštěli i ve vysílání samozřejmě nějaké nové písně. Mimochodem jmenuje se Půlnoční hřích, stejně jako ta písnička, která právě teď dohrála. 9:00 už za chvíli, posloucháte Hit Radio, dáme si Dana Bartu nebo Temper Septy, ale to všechno až za chvíli.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 Ah akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Krásnou sobotu, je 9 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem, s úvodním slovem kolem 3. hodiny. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos je to po 15. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, následně komise začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Tisíce mladých Čechů v Česku pracuje načerno bez školení i základní ochrany. Nová studie ukazuje, že stát nedokáže kontrolovat zprostředkovatelské řetězce a děti přijímají nelegální podmínky jako standard. Inspekce práce sice ročně provede přes 20 000 kontrol a uloží stovky milionů pokut. Problém ale stále přetrvává. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šanghaji. Portugalského tenistu Nuna Borgese porazil 6-3, 3-6 a 6-3. Roli favorita potvrdil 19. hráč světového žebříčku za rovné 2 hodiny. Borgesovi dal 12 S. O postup do 3. kola hraje ještě Dalibor Svrčina. Jeho soupeřem je Tomáš Martin Echeverry z Argentiny. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Rekreační rybník Rosnička u Svitav zůstává po odbahnění skoro bez vody. Kvůli dlouhodobému suchu se ho nepodařilo napustit ani skoro rok od zahájení napouštění. Chyběl sníh, suché bylo taky jaro i léto a řeka Svitava, která rybník napájí, má v místě prakticky prázdné koryto. Město doufá v napuštění na jaře.
6: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
4: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, postupem dne ale začne oblačnosti ubývat. Maximální teploty, a to zejména na Moravě, odpoledne až 18 stupňů Celsia.
7: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
0: Je to tady, přátelé, hezké ráno, i když okolo 9:00, nevím, jestli jako říkat úplně ráno, ale tak dobrý den, hezkou sobotu 10. října. Máme před sebou samozřejmě skvělou muziku, Dan Barta je připraven, On My Head, za pár minut Temper Septy, ale my se vrhneme taky na jedno velmi zajímavý téma, já nevím, jak moc si užíváte podzim, jako jestli se užíváte do sytosti. Ale představte si, že zima už klepe na dveře a dává o sobě vědět, jako celkem dost. Takže, kde právě sněží, to vám řekneme už za chvíli. Filip se trošku zděsil, ale no tak je to tak, no, chlapče.
4: Už sněží někde, jo?
0: No, bohužel.
4: On řekneme za chvíli. Možná.
0: Tady jsou snowboardáci, ale to se úplně hodí. 3 minutky po 9:00. Dobré ráno.

0: Takhle chutná sobota, nějakých 9 minut po 9. hodině, tak hezké vstávání a dobré ráno. Ano, 10. říjen, to je dnešní datum, přátelé. Podzim si neužíváme příliš dlouho, vypadá to, jako by skoro nebyl, protože, a to je pro mě celkem šokující zpráva, ski areál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal tento týden s výrobou technického sněhu. Není to tak úplně, jak si myslíte, jo? Já to uvedu trošku na pravou míru. Já jsem říkal, že se podíváme na místo, kde v tuto chvíli v České republice sněží. Jasně, sněží technicky a ještě takzvaně do zásoby, jo. To znamená, že když pojedete přímo do té Rokytnice nad Jizerou, tak tam jako pravděpodobně ty kopce neuvidíte bílé, jo. Tak zas takovýhle šílenci to nejsou. Ale oni tam mají takový ty boxy, do kterých si vlastně jako vyrábějí technický sníh, a který potom, když je nejhůř, tak ho vlastně rozprašují zpátky na sjezdovky.
1: Takže ty se nás jako normálně obelhala. Mně i naše posluchače.
0: Říká se tomu mystifikace.
1: Mystifikace, dobře, takový clickbait můžeme říct.
0: Trošku clickbait, ano.
1: Jo, já
0: ano.
1: Jsem se teda ještě, než jsi ty řekl o tom technickém sněhu, samozřejmě, jelikož jsem takzvaná Kafka, dal online kamery a říkal jsem, že tam žádný sníh není. No. A pak jsem přišel na to, že jsi normální lhář.
0: Je to tak, já jsem se dokonce koukal i na kamery, jestli náhodou na sněžce aspoň jedna vločička, nic, čověče. A kdybyste chtěli jet na sněžku lanovkou, tak máte dneska smůlu, protože půlka, to jede zase jenom do půlky a potom už si to musíte vyšlápnout celý, ale ta kamera, která na sněžce je na poštovně, tak musím říct, že jako zobrazuje, že to tam nevypadá moc hezky v tuhle chvíli.
1: Koukám na to teď.
0: Že jste tam asi tak jako v mracích, musí tam být jako hrozně, ale sníh tam není, jo. Možná si v Tatrách bude, ne?
1: To asi bude, ale tak to asi nestinu. Vysoké Tatry online kamera zkusím. Ale ještě jsem chtěl říct k tomu, k té sněžce si vím, že to nejvíc naštve. Vyšlápneš to, jsi úplně vyřízený a pak nevidíš nic.
0: Víš, kolikrát se mi to stalo?
1: No, mně hodněkrát právě, takže proto to říkám. Naposledy jsme takhle platili v Rakousku za docela drahou lanovku na Kaprunu. Hmm. No a neviděli jsme nic vůbec. Třeba na 3 metry jsme viděli.
0: Ano, je dobrý si předtím právě kouknout, jaké bude počasí a tak nějak to vyhodnotit, ale myslím si, že z několika návštěv sněžky, asi tak ze 4 se mi podařilo mít hezký výhled jednou. Tak co ty Vysoký Tatry?
1: No, koukám na to, sníh tam není, člověče.
0: No, tak to je.
1: Takže není nikde.
0: Jestli ani u Slováků není sníh, tak jenom v Rokytnici nad Jizerou a ještě ten technický. Tak jo, Hunter X, Golden, za pár minut Lil Nas X a spousta dalších. Ty největší hity u nás na Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: hezky klavír nakonec. Tohle je Filipova oblíbená písnička, protože ji má ve svém playlistu, sám to tady říkal. Musím říct, že prosím tě, nespívej tak, jako jsi zpíval před chvílí, jo.
1: To parádu. Was it gonna rain, get my stream, ano, tak, nestačí.
0: Takhle ano, neznáme text, ale užíváme si to dost. Dneska sobotní ráno, Hit Radio s vámi. My jsme před chvílí říkali, že v Rokytnici nad Jizerou se už zasněžuje, vyrábí se technický sníh, takzvaně do zásoby. Ozvali se nám z Harachova. Lukáš tady píše, zdar chlapci do studia. Hele, v Harachově taky zasněžujeme, protože nám sníh drží do plus 15 stupňů. Takže přeju hezký den, představte si to.
1: Zajímavý tady přírodní úkaz.
0: To je teda tak, že moc zdravíme. A kdybyste si přece jenom chtěli už teď 10. října sáhnout na sníh, byť technický, tak Rokytnice, Harachov jako určitě. A jestli nás posloucháte z nějakých dalších lyžařských středisek, tak klidně napište. Děláme vám takové malé promíčko, protože tam máte sněhové vločky a to nás baví. Dáme si už za chvíli další skvělou muziku. Liam Payne připraven s Ritou Orou, a nebo taky klasika od Cher.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas,
9: když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Zažijte atmosféru Hockeytownu v Extralize i Lize mistrů. Pardubice se v neděli 11. října od 18.30 utkají s Třincem a v úterý 13. října od 18 hodin přivítají na závěr základní části Ligy mistrů švédské Växjö Lakers. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
13: Tati, kdy bude levnější benzín?
14: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
15: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
16: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
17: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
18: Jsem horská gorila z Ugandy.
19: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
18: Jsem horská gorila z Ugandy.
19: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
20: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
21: Kuchyně Hofmann.
1: Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchyněhofmann.cz.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
22: Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Jeleni dnes po ránu, Hit Radio a samozřejmě taky víkend v plném proudu. Přátelé, mám pro vás jednu zprávu, teda, která mě velmi potěšila, protože se vrací, ano, I'm back. Arnold Schwarzenegger se vrací v 79 letech na filmová plátna, respektive tedy na platformu Prime Video, která je od Amazonu, jo. Chystá se totiž nová vánoční akční komedie a ta se jmenuje The Man with the Bag. A přátelé, Arnold Schwarzenegger ve svých 79 letech hraje Santu Klause.
1: Ježišmarjo. A do toho bude dělat nějaký promo i na vrtačky a tak, ne?
0: Je to dost možný, člověče.
1: A víš, že on už v jednom vánočním filmu hrál rolničky, kam se podíváš, znáš?
0: Asi jo,
1: tak tam on teda nehrál, tam on chvíli si taky hrál na Santa Clause pro svýho syna, tam hrál teda tatínka, takže to byla jedna z mála rolí, kde on jako nebyl nabušenej a Terminátor a tak, takže už jeden vánoční film měl za sebou.
0: A líbilo se ti to? Jako umí to zahrát?
1: Hele, já to měl na kazetě na VHS doma, takže já jsem si to pouštěl furt, ale je to, víceméně dal bych tomu asi 31% zpětně takhle.
0: No, každopádně v té komedii, kde teda Arnold Schwarzenegger bude hrát Santu Klause, tak mu ukradnou kouzelný pytel z dárky a pomoci mu musí potom zloděj, to znamená, že ono vlastně toho zloděje z pozice Santy Klause přetáhne na dobrou stranu a společně vlastně ukradnou ten kouzelný pytel z dárky a celé to uvidíme na té prémiové Prime Video platformě 2. prosince letošního roku, nicméně trailer už je venku.
1: Má smysl na to teda vůbec koukat teď po tom, co jsi nám prozradil ten spoiler celý děj?
0: Uvědomuji si, že máš trošku pravdu. No nic, tak dělejte, že jste to neslyšeli. No, tak prostě Arnold hraje Santu, to je všechno, co jste se teď dozvěděli. Alex Warren, Hit Radio.

0: Robin Schulz hraje u nás na Hit Radio. Příjemné sobotní dopoledne ve 9:45. No a jakou muziku vám naservírujeme do té desáté? Tak vrátíme se do roku 2005. Schválně, co jste tou dobou dělali, když tohle hrálo všude? Samozřejmě originál Irene Cara, What a Feeling Flashdance, tohle je verze od Global DJs, připomeneme si ji už za chvíli u nás na Hit Radio.
1: Do prkený ohrady, Pepo!
2: Evo, co blázníš?
1: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama!
2: Ty bláho, ona je to ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. www.dveře.valny.cz. Interiérové.
3: Vchodové. Pecka.
4: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. www.dveře.valny.cz.
5: Dostihová sezóna vrcholí. Zveme vás do Pardubic na nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. V neděli 11. října zažijte atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Více na závodiště pardubice.cz.
6: Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství.
7: Potřebuješ novou dřevěnu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
8: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
9: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
8: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
9: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
10: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
11: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
10: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
11: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
10: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
12: Chcete mít svůj vůz stále jako nový? Autolaky Trutnov. Nabízíme míchání barev na auta a motocykly, plnění do sprejů a opravných tužek. Autolaky Trutnov. To je měření odstínů fotospektrometrem a velký výběr sortimentu pro lakírníky. Naši prodejnu najdete v Trutnově, ulice Roty Nazdar. Autolaky Trutnov. CZ.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfincar. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf and Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
1: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková, hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: je sobota u nás v naší hudební společnosti, my jsme Hit Radio. Za chvíli tu máme 10. hodinu, což znamená, že vám opět budeme hrát ty největší hity, konkrétně třeba Vzpomínka na Blondýn, Eva Farná s Mirajem tady budou a spousta dalších. Za chvíli taky čerstvé zprávy, tak s námi vydržte.
1: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nad kvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, 10. hodina, další zprávy, vítejte u nich. Z Hlavkova mostu v Praze spadlo dnes ráno do Vltavy policejní auto. Tři lidé, posádka vozu a běžec, který přispěchal na pomoc, vyvázli bez zranění, ale byli podchlazeni. Na místě zasahovali hasiči z čluny. Nabouraný vůz se podařilo z vody vytáhnout. Okolnosti nehody jsou zatím nejasné. Češi letos dováží stále více ojetin a téměř polovina z nich je starších než 10 let. Ta zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá překvapivě odlišná část trhu. Zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem. A pojďme také na sport. Filip Salač odstartuje do nedělní motocyklové velké ceny Indonésie ve čtvrté řadě z 11. pozice. V kvalifikaci třídy Moto 2 český jezdec obsadil 12. místo. Po trestu pro jednoho ze soupeřů se ale na startovním roštu o jednu příčku posunul. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Pardubická radnice se dneska promění ve filmový plac. Natáčet se tady bude film Blešák a před kamerou se objeví třeba Jiří Vyorálek. Na místě budou také další známí herci, včetně Kláry Isové, Martina Myšičky a nebo Veroniky Kek-Kubařové. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Dnes z převážně zatažené oblohy bude občas pršet, později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 15 stupňů, na jihu Moravy až 18 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
4: Tak jsme tady, přátelé, hezké dopoledne, 10 hodin k tomu 3 minutky. No a sobota v plném proudu. U nás na Hit Rádiu Enrique Iglesias, Blondie. A jak jsem říkal, třeba taky Tayo Cruz. Kromě jiného dneska, prosím vás, je 10. říjen, v televizi startuje Stardance. Chceme vám říct, jenom abyste neměli strach, s Filipem tam nejsme opět, ale jak sami jste už určitě zaznamenali, Stardance do příští řady bude mít novou moderátorskou dvojici. A my to opět nebudeme.
1: Nebudeme, jo. Oni nás nevybrali teda.
4: Oni nás nepozvali ani na konkurs, člověče, to se obávám.
1: To nás jsme nemuseli propálit, já jsem chtěl říct, že jsme tam byli předevčírem a ještě nám nedali vědět.
4: Nic, no, to nevím, kde jsi byl ty, ale mě tam teda nepozvali.
1: Tak to nebyl Stardance asi.
4: Hele, komu budeme fandit ve Foxtrotu třeba?
1: Já nevím, já se přiznám, že vůbec nevím, kdo tam bude letos.
4: Vojta Dyk, to je jediný jméno, který
1: jo,
4: si
1: pamatuju. Jo, tak fandíme Vojtu Dykovi, ten přesně zpívá spartianskou hymnu.
4: No, tak a dost. Enrique Iglesias právě teď. A po 10. hodině vás stále zdravíme a přejeme hezkou sobotu a hlavně co nejlepší víkend. Zítra jdem.

Abba jsou Blondie a Mária. Sobotní dopoledne u nás na Hitradiu. No a dneska večer, přátelé, dneska večer to začíná. Ode dneška se zase trsá po obýváku a zase jsme všichni experti na to, jak se pokládají paty na zemi při valčíku. Startuje totiž další ročník Stardance. Pojďme si říct, že mezi hlavní hvězdy rozhodně patří Vojta Dyk, Tomáš Matonoha anebo třeba taky Radek Štěpánek. A největší šance, alespoň podle bookmakerů, se dávají Vojtovi Dykovi. On je totiž přesně ten typ člověka, co se ráno probudí, protáhne se a vypadá, že má natrénováno daleko víc než všichni profíci. No a pak tu máme nezdolného lva, Radka Štěpánka. Vůbec sportovci to většinou mají opravdu jako velmi natrénované ve Stardance a já věřím, že i on ukáže nejenom sílu a svaly, ale že to tam prostě rozbalí. No a pro nás může hlavní lákadlo jednoznačně Sára Prachař Sandeva. To si myslím, že bude velmi pěkná podívaná. V každém případě, chlapi, zapomeňte na fotbal. V sobotu večer se u nás doma bude zase řešit jenom držení rámu, propnutá špička a tak dál. Dneska to celé začíná. Stardance je tady. No a tohle už je Eva Farná a Miraj na Hitradiu.

0: asi už jste zaznamenali, že na televizních obrazovkách se zase hledá superstar. Ano, Československo hledá superstar. No ale tak je to 22 let, dlouhých 22 let, přátelé, od té první řady. Zase rok 2004, na konci stála Aneta Langerová, jakožto absolutní vítězka, téměř 2,5 milionu hlasů. A my si zahrajeme už za chvíli její srdcotepec na Hit Radio.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
5: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
4: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
5: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
4: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Chcete mít svůj vůz stále jako nový? Autolaky Trutnov. Trutnov. Nabízíme míchání barev na auta a motocykly, plnění do sprejů a opravných tužek. Autolaky Trutnov. Trutnov. To je měření odstínů fotospektrometrem a velký výběr sortimentu pro lakírníky. Naši prodejnu najdete v Trutnově, ulice Roty Nazdar. Autolaky Trutnov.
10: Plány na sobotu 10. října jsou jasné. Votroci zabojují o důležité body proti SK Artis Brno. Co lepšího v sobotu v Hradci než pořádný fotbal? Čekáme tě od 15 hodin ve Finep aréně. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
11: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme zájezd dle vlastního výběru od naší cestovní kanceláře v hodnotě 100 000 korun. 100 000 korun.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot, právě teď.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy.
18: Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
19: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

Rádiu nám dohrála Aneta Langerová. No a přejeme stále hezkou sobotu. Představte si, že si na Instagram chcete dát nějakou fotku z dovolené, z narozenin, nebo třeba ze svého oběda. A Instagram vám k tomu vždycky nabízí nějakou písničku, že jo? To je naprosto normální. Jenomže se taky pár týdnů zpátky stávalo, že vám nabízel jednu a tu samou písničku neustále, zas a znova, jo? Přesně to se dělo lidem po celém světě. A Instagram si teď sype popel na hlavu, protože neustále doporučoval píseň od americké rockové kapely Creed z roku 1999. Možná, že patříte mezi ty uživatele, kteří tam tuhle, alespoň pro nás bych řekl, pro Evropany, pro Čechy, jako neznámou kapelu, takže jste ji tam prostě měli a bylo vlastně úplně jedno, co jste zveřejňovali, jo? Jako takhle, špatná písnička to asi není, ale asi ji nepotřebujete jako soundtrack úplně ke všemu. Někteří už dokonce začali prý spekulovat, jestli si kapela tuhle propagaci nezaplatila. Ale nakonec se ozval samotný Instagram a přiznal chybu algoritmu, omluvil se a oznámil, že vlastně neví, proč se tak děje, ale že to nějak zatrhnou, tak vidíte. A pak, že rádia hrají pořád dokola to samé, vůbec, tyjo, Instagram to dotáhl ještě dál a ještě se za to musel omluvit. Lost Frequencies a za pár minut Damiano David. My jsme Hit Radio a přejeme dobrou sobotu i krátce po půl jedenácté.

0: Nasky a jejich selhání. A nevím, jestli jste si toho všimli, ale už se zase všude mluví o bitcoinech. Chvíli bylo kolem nich takové trošku ticho, ale najednou zase všichni řeší, jestli ho koupit, nekoupit, kolik to stojí, jestli už třeba náhodou není pozdě. A přitom dneska už kvůli tomu nemusíte mít jako nějaké extra výkonné počítače, vlastně nemusíte být ani žádný počítačový expert. Bitcoin si totiž můžete pořídit dokonce i přes vaši banku. Třeba Partners banka umožňuje nákup Bitcoinu přímo v mobilní aplikaci, bez nějakých dalších registrací a složitého nastavování. A navíc, teď máte jednu zajímavou akci, když si u Partners banky založíte účet a zadáte kód BTC500, tak rovnou dostanete 500 korun na vyzkoušení nákupu Bitcoinu, jo? Takže jestli vás vlastně někdy zajímalo, jaký je to vlastnit alespoň jeden malinkatý kousíček Bitcoinu, tak si to můžete vyzkoušet. Stačí v aplikaci Partners banky použít kód BTC500. Tak možná, že je to dost inspirativní a už na to klikáte.
1: Dostihová sezóna vrcholí. Zveme vás do Pardubic na nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. V neděli 11. října zažijte atmosféru 136. velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Více na závodiště pardubice.cz. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda s hráči NHL nebo talk show Bombik tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
1: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 Ah akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
9: krant-okna.cz.
8: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Zkuste si dát minutku klidu.
12: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
13: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
5: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
9: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
5: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
10: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: pumpuje na Hit Rádiu. Hezkou sobotu. I když pravda trošku takovou smutnou, na mnoha místech po republice i deštivou. Nicméně to neznamená, že bychom nepřipravovali sobotní oběd a že bychom vám k tomu nezahráli nějakou tu vaší. Už za chvíli si dáme písničky k obědu po 11. hodině. Diktovat samozřejmě budete jenom vy. Za chvíli taky čerstvé zprávy přesně v 11.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Hi, this is Madonna.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost EPET. Lidé podle něj doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí hned 63% z nich. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zanedbávaná je prevence také u plynu. Pravidelné revize plynových kotlů dělá jen 34% domácností. Tisíce mladých lidí v Česku pracuje na černo. Bez školení i základní ochrany. Nová studie ukazuje, že stát nedokáže kontrolovat zprostředkovatelské řetězce a děti přijímají nelegální podmínky jako standard. Inspekce práce sice ročně provede přes 20 tisíc kontrol. I tak to ale nestačí. A pojďme také na hokej. Lukáš Dostál musel být ve střehu před každým pokusem soupeře. Nebylo jich totiž mnoho. Český brankář pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL. Ve zbývajících třech zápasech pátečního programu zasáhl do hry z českých hokejistů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New Yorkem a Rangers ve Washingtonu 1-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: V Pardubicích pokračují podzimní slavnosti. Sobota nabízí Den medu, běh Univerzity Pardubice, taky přehlídku historických vozidel. Ve 2 odpoledne velké vystoupení pohybového studia Hroch, ve 4 bude koňská show a po 19. hodině vrchol tiší pyromuzikální ohňostroj. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
7: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: No jo, tak většinou zataženo dešťovo, takhle nám to vyšlo na dnešní sobotu, nejvyšší teploty od 10 do 15 stupňů, jenom na jih Moravy moc zdravíme, tam budete mít nejvíc z celé republiky až 17 stupňů a k tomu mírný jihozápadní vítr. No teď už jsou 2 minuty po 11. Vy diktujete, co budeme hrát na 777-937-777. Jsou tady hity k sobotnímu obědu a klidně k té písni připište i co hodláte dneska vařit, jo? Inspirujme se navzájem.

Hiraj a volám. I tohle píseň je přesně podle vás. Tomáš si o ní zapsal, protože dneska prý chce dělat k obědu buchtičky se šodo, tak to jsem dlouho neměl teda. Dobrou chuť, nejenom Tomášovi, ale vám všem, kteří jste právě teď na lince a posloucháte Hit Radio, přejeme příjemnou sobotu. Mimochodem, Tomáš je náš kulturní redaktor, tak víme, že ve Valašském Meziříčí bude akce Rej meziříckých strašidel, a to 3. listopadu, a potom tam bude i lampionový průvod městem strašidelnou stezkou, anebo strašidelná show, kdybyste se chtěli jít podívat. No a další přání a taky tipy na to, co dneska připravujete k obědu, posíláte na 777 937 777. Máme tady zprávu, venku prší, tak jsem si všude zapálila svíčky a pustila se vás na plný pecky a jedete bomby. K obědu bude frankfurtská polévka, domácí pizza a ke kávičce potom odpoledne piškot, tvaroh, broskev a rosol na vrch. Výborně. Stáňo, moc zdravíme, a protože ten výběr písničky byl na nás, tak já to spojím ještě s jedním přáním. Ahoj, já bych ráda zaspomínala na písničku, kterou jsem dlouho neslyšela a tak nějak patří k mýmu mládí. Vamos a bailar, a pokud se nepletu, interpret byl něco jako Paula. Tak ano, Paula and Chiara a Vamos a bailar. Markétko, máš to připravené právě teď u nás na Hit Radio? No a vy všichni, podělte se se mnou, vysílejte se mnou mezi 11. a 12. když připravujete sobotní oběd, cože děláte, co kuchtíte, co budete jíst, a k tomu si nechte zahrát i příjemnou písničku. Hit Radio s vámi.

0: without you. Sobota dopoledne a taky vaše Hit Radio, tohle byl Luis Capaldi. A pozor, posíláte mi doslova celý meníčka. Já moc zdravím do Hlinska, protože Zuzka s klukama napsala krásnou zprávu. Dneska dokonce celý menu. Bramboračka čerstvý houby, super. Kuře na paprice s knedlíkem, miluju. A zapečená kýta s houbama a bramborovou kaší jako dezertíček prý pečený tvarok s ovocem. A co se tak asi dá všechno dělat v sobotu dopoledne, kromě toho, že vaříte? Tak povlíkají se peřiny, umývají se okna a kluci si uklízí svoje pokoje a zdárně mi pomáhají, což si myslím, že je moc hezký. Tak zdravíme Zuzku. Za pár minut budeme hrát taky pro jednu Slovenku. Ano, dnes jsem dětem dělal palačinky a potom karbanátky se šťouchačkama. No a protože mám Slovenku, tak mi řekla, že jsem její chrobáčik. Tak já bych chtěl pro ní zahrát, prosím vás, Berušku, jinak jsme už 30 let spolu a je to fakt super. Petr, Dáša z Plzně, tak moc zdravíme. Jasný, co budeme hrát už za chvíli, tak vy poslouchejte. Jo, to už je jaký pravěk trošku. Ale tak pamatujeme, T-Boys a Beruška, která pofrčí nejenom do Plzně, ale taky pro vás, co jste všichni napříjmu, jo? Kdybyste chtěli nějakou písničku k obědu, dejte vědět. 777-937-777.
1: Co, Evi, co je nového?
2: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
1: Zase od Valnýho?
2: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
1: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
2: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
3: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas,
9: když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
10: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
11: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
12: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profiemg.cz.
13: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková, hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady, včetně posuvných dveří, té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
14: Krant-okna.cz.
13: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
14: Ahoj, tady je Robert Kousal a tam si ty, náš hokejový fanoušek. Tak pojď s námi do boje a zažij chvíle, co za to stojí.
7: Boj o extraligové body svedou hradečtí hokejisté v neděli od 17 hodin proti Olomouci. Vstupenky koupíte na pokladnách ČPP Arény nebo na moufield.hk.cz.
18: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

Hit Radio dneska v sobotu dopoledne, tak já jsem douklízela a nechce se mi dělat už vůbec a vůbec nic. A vařím česnekovou polévku a dám si nudle s mákem. Taky takové zprávy chodí sem k nám. Napsala posluchačka Katka a chtěla by právě Tone Senai a Dance Monkey, což jsme právě teď zahráli. No a vy máte stále příležitost až do pravého poledne ovlivňovat, co hrajeme, a to na 777-937-777, když tomu ještě přihodíte, co dneska připravujete na oběd, bude to ideální inspirace pro nás, pro všechny, kteří posloucháme. Ahoj Nej Rádiu, dneska jsem k obědu připravil knedlozelo vepřo, nebo dneska bude k obědu knedlozelo vepřo, knedlíček houskovej i bramborovej, jinak zdravíme všechny, Dušan a Iva, tak gratulujeme, to je skvělá kombinace, jedna z mých nejoblíbenějších. No a pak je tady přání z konkrétní písní, protože Marek nám napsal, že dneska obědovat nebude, což je teda velká škoda v sobotu, ale že bych chtěl slyšet od nás tu novou Miley Cyrus. Tak jo, tohle je totiž úplně z brusu nová písnička od Miley Cyrus, mimochodem, která vlastně uvádí i její novou desku Base Pursuits. A za pár minut třeba taky kabáti. Tohle je Hit Radio a sobotní dopoledne přesně podle vás.

0: přesně, u nás na Hit Radio, a to no nějakých 20 minut, než nám odbije pravé poledne. My vám hrajeme přesně tak, jak vy si diktujete, a ještě k tomu mi píšete, jaký jídlo chystáte na dnešní sobotní oběd. Mimochodem za pár minut budeme hrát East 17 a Let It Rain, což se k tomu dnešnímu počasí teda hodně hodí. Ahoj všem posluchačům i do rádia, u nás dušená tarhoňa a kuře na paprice. Jinak jsme na chalupě a venku ošklivo a potěšila by nás právě tahle ta písnička o Eliška z Ústí nad Labem. Tak moc zdravíme, ano, East 17 si dáme už za chvíli. No a předtím ještě jedno další přání, tentokrát namluvená hlasovka.
1: Dobrý den, já jsem 11 let a přála bych si písničku

Jak příznačné pro tu dnešní sobotu 10. října, let it rain, tak pršet bude, no, po většinu toho dnešního sobotního dne. Tak moc jsme se těšili na víkend, až nám proprší, ale zítra už by to mělo být v pořádku. E17, přesně podle vás, hity k obědu, které pokračují, no a máme před sebou úplně ty poslední. Co se nám ještě vejde do téhle hodiny? Zdravím moc Žďár Zdeněk z Broumova. Dneska k obědu připravuju králičí vývar, játrové knedlíčky, a hlavní chod knedlozelo vepřozelí, samozřejmě poslouchám vaše rádio, gratuluju, to je vynikající oběd, typicky sobotní, to se mi líbí. A Mírovi budeme hrát, protože ten prosí o zakázaný uvolnění, jedeme s mamkou Babi pro dárek. Zdraví Míra, dáme si už za pár minut taky Michala Hrůzu a zakázané uvolnění. Dost možná, doufám, že jsme vás dobře inspirovali k dnešnímu obědu, takže jestli jste ještě neměli plán, možná, že teď už víte, co budete vařit.

0: Česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
2: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
3: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
2: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
3: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Tati, kdy bude levnější benzín?
8: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
9: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
10: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
11: Zažijte atmosféru Hockeytownu v extralize i lize mistrů. Pardubice se v neděli 11. října od 18.30 utkají s Třincem a v úterý 13. října od 18 hodin přivítají na závěr základní části ligy mistrů švédské Växjö Lakers. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
12: Plány na sobotu 10. října jsou jasné. Votroci zabojují o důležité body proti SK Artis Brno. Co lepšího v sobotu v Hradci než pořádný fotbal? Čekáme tě od 15 hodin ve Finep Aréně. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
13: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: Sobotní pravé poledne už za pár minutek tady u nás na Hit Radius. No jo, a dáme Imagine Dragons a nebo Leony, a to už za pár minutek, a chystá se taky další zpravodajství, čerstvé zprávy za minutku a půl.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf & Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos je to po 15. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Následně komise začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Lidé berou stále více léků. Důvodem je stárnutí populace, dřívější nástup chronických nemocí i větší dostupnost léčiv na trhu. Jejich nevhodná kombinace ale může způsobit komplikace. V průměru na každého Čecha připadají 2 léky denně, na seniory až 9. Pohlídat si souběh léčiv pomáhá i mobilní aplikace českých vývojářů Molekula. V její databázi jsou nahrané všechny v tuzemsku dostupné léky a při zadání medikamentů zkontroluje, zda spolu nemají škodlivé interakci. A pojďme také na sport. Hned 4 zápasy pokračuje po reprezentační přestávce dnešní program nejvyšší české fotbalové soutěže. Už včera hrála Slavia, která vyhrála 1-0 ve Zlíně. Dnes od 15 hodin se hrají zápasy Hradec Králové Artis Brno, Viktoria Plzeň Mladá Boleslav a Zbrojovka Brno Jablonec. Od 18 hodin se potom domíček kopne i ve Vršovicích, kde Bohemka vyzve Baník Ostrava. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Rekreační rybník Rosnička u Svitav zůstává po odbahnění skoro bez vody. Kvůli dlouhodobému suchu se ho nepodařilo napustit ani skoro rok od zahájení napouštění. Chyběl sníh, suché bylo taky jaro i léto a řeka Svitava, která rybník napájí, má v místě prakticky prázdné koryto. Město doufá v napuštění na jaře.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: No, dneska nám bude pršet, po většinu dne až k večeru mají ustávat srážky, maximální teploty se budou pohybovat někde okolo 15 stupňů a jestli si říkáte, že zítra to bude lepší, no, co se týká teplot, to určitě ne. 10 až 15 stupňů na jižní Moravě okolo 18, to je tak jediný výstřelek, ale jinak i zítra čekáme proměnlivou oblačnost, pravda, už by nemělo tolik pršet. No a popolední s vámi stále Kuba Urban, Hit Radio, no a v tuhle chvíli taky Imagine Dragons, anebo za pár minut i Leony.

tohle byla Leony u nás na Hitrádiu a přátelé, představte si, já už jsem o tom dneska mluvil, Taylor Swift má zase zaděláno na další rekordy. Tahle holka sbírá jednu hudební cenu za druhou a tak to vypadá, že doma už bude brzo potřebovat nejenom další poličky, možná i místnost. Na konci září totiž bodovala na MTV Music Awards, kde získala cenu za videoklip roku, no a to právě k písničce The Fate of Ophelia. Když to vezmeme historicky, Taylor má mimochodem už 33 cen MTV, což je historický rekord. No a teď přišla další šance na rozšíření její sbírky. Byly totiž oznámeny nominace na Kids Choice Awards, o kterých rozhodují především mladí fanoušci, děti. No a Taylor Swift si představte vede se 6 nominacemi. Hned za ní jsou třeba Ariana Grande anebo Sabrina Carpenter, obě mají 5 nominací. A Taylor se Sabrinou si to pojistili ještě tím, že jsou dokonce nominované za společnou píseň. Ceny se budou rozdávat 14. listopadu, no a moderovat je bude Alex Warren, kterého velmi dobře znáte díky hitu Ordinary. A když už jsme nakousli Taylor a taky Sabrinu, tak bychom si měli obě dvě dát, co? Tady je jedno espresso, ideální čas na kávičku, přátelé. 10 minut po 12. Sabrina Carpenter, Hit Radio.

0: My Blood Running, tak tohle byl Ray Dalton. Tohle je vaše Hit Radio. Přátelé, doufám, že máte skvělou sobotu i popolední. Já mám pro vás samozřejmě další velké hity. Je to jenom pár minut zpátky, co jsme vybírali playlist přesně podle vás, tak jak jste chtěli. No a hodněkrát jste si přáli Evu Farnou. Neříkej, co má se stát. No a to je jasný, to si dáme už za chvíli. Stejně tak jako třeba Purple Disco Machine.
1: Dostihová sezóna vrcholí. Zveme vás do Pardubic na nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. V neděli 11. října zažijte atmosféru 136. velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Více na závodiště pardubice.cz. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
3: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte. Ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: firmanazážitky.cz.
10: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf and Spa Kunětická hora. Více na olfincar.cz.
11: Tak co, Evi, co je nového?
12: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
11: Zase od Valnýho?
12: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
11: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
12: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
13: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
14: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz.
15: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Tohle už je prostě klasika. Michael Jackson, který dohrává v 12:30 odpoledne u nás na Hit Radio. A dneska máme 10. října. Jo? Když k tomu přičtete 7 dní, tak se ocitneme v tom následujícím víkendu, to bude 17. října. Já mám pro vás v souvislosti s tím, že teď dohrála klasika od Michaela Jacksona, já mám pro vás jedno takové malé tajemství, které se jako nebojím teď použít.
1: Retro víkend.
0: My se na to moc těšíme, protože už příští týden pro vás máme další retro víkend. Pátek, sobota, neděle budeme hrát jenom ty největší hity z 90. let a bude to fakt skvělý. Takže na to se rozhodně můžete těšit a už teď se můžete naladit třeba tím, že budete poslouchat naše dubové Hit Radio 90. Naladíte třeba v aplikaci Radia.cz. Tady je Dermot Kennedy a Kiss Me. Hit Radio.

tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle.

0: Work, work. Já vám nepřeju, abyste dneska v sobotu 10. října pracovali. To teda ani trošku, ale předpokládám, že přece jenom někdo nás poslouchá určitě v práci. Tak ať vám to utíká, zase vás to nemusí úplně mrzet. To dnešní, nebo vůbec celkový tohle víkendový počasí se jakoby úplně nepovedlo. Hit Radio s vámi, váš víkendový parťák je v sobotu. No a samozřejmě mám pro vás další muziku a další velké hity. To se všechno dozvíte už za pár minut. Jestli dobře počítám, tak máte hodinu a k tomu ještě 19 minutek na to, abyste šli k urně, abyste tam hodili nějaký ten hlas, protože stále ještě probíhají volby, takový ty do těch zastupitelstev a tak dál, takže rozhodujete o tom, kdo vlastně bude velet vaší obci či městu, ve kterém bydlíte. Tak na to nezapomeňte, zavírá se nám to ve 2 hodiny, od nás se samozřejmě všechny důležité informace dozvíte i po 2. hodině, když už budou volební místnosti uzavřeny. No a co se týká těch velkých hitů, Miles Smith připraven a uslyšíte ho za chvíli, stejně tak třeba Sigalu, a to všechno až do 13. Kuba Urban se loučí a budu se těšit zase někdy tady u nás na Hitku.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
6: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
5: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
6: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
5: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
7: Chcete mít svůj vůz stále jako nový? Autolaky Trutnov. Nabízíme míchání barev na auta a motocykly, plnění do sprejů a opravných tužek. Autolaky Trutnov. To je měření odstínů fotospektrometrem a velký výběr sortimentu pro lakírníky. Naši prodejnu najdete v Trutnově, ulice Roty Nazdar. Autolaky Trutnov.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Tati, kdy bude levnější benzín?
10: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu 1 roku. Až o 10 korun za litr.
11: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
12: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
13: Co, Evi, co je nového?
14: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
13: Zase od Valného?
14: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
13: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
14: Pošli si poptávku www.dveře-valny.cz.
15: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožární.

0: bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady nehodu dvou osobních aut, a to na několika směrech. Takže pozor na Pardubicku, v Lázních Bohdanči, v Perštinské ulici na Mostku, tady dva osobánky v sobě. Dále na trase z Hradce Králové na Jičín na výjezdu z Ostroměře, i tady se srazila dvě osobní auta, a potom ještě z Trutnova na Vrchlabí, i tady dva osobánky v sobě. No, panečku, venku žádná sláva, počasí prší nám, takže opatrně, dvojnásob, a pokud uvidíte nějaké dopravní komplikace, vaše dopravní info volejte na 800 110 100. Šťastnou cestu.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 Ah akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
6: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Do konce voleb zbývá už jen hodina. Volební místnosti se dnes ve 14:00 uzavřou. Češi rozhodují o složení obecních zastupitelstev a ve 27 obvodech také o nových senátorech. K obecním volbám v pátek přišla nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před 4 lety. Češi propadli jachtingu. Každoročně vyrážejí na moře desítky tisíc Čechů a více než 11 tisíc lidí už u nás vlastní námořnický kapitánský průkaz. Nejoblíbenější destinací zůstává Chorvatsko, následují Řecko a Itálie. Pronájem jachty vyjde na desítky až stovky tisíc korun. Při ruském útoku na ukrajinské Záporoží zahynulo nejméně 12 lidí, včetně 3 dětí. Rusko na obytné domy svrhlo 5 řízených leteckých pum. Prezident Zelenský útok ironicky označil za ruské poděkování Donaldu Trumpovi za zrušení sankcí na vývoz ruské ropy. Tenistka Nikola Bartuňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2-6 a 2-6. O životní výsledek usilovala 20-letá Češka hodinu a 14 minut.
7: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: No tak sami to vidíte i cítíte, máme oblačno, zataženo, na většině území občasný dešť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. I tak se zachumlejte do deky a užívejte tu nejlepší muziku.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: No a i přes tejto propršený počasí si nenechte vzít tohleto pohodový sobotní odpoledne a Petr Ticháček vám bude servírovat to nejlepší z

Tak tohle byla Victoria, Hotel California na Hit Radio Černá Hora. No pokud jste v tuhle chvíli někde na hotelu, na pokoji, v lepším případě jste vychytali podzimní wellness víkend, tak máte vlastně obrovský štěstí, protože v tomhle počasí můžete relaxovat někde v sauně, válet se ve vířivce, nechat se rozmaslovat, namasírovat nebo jen tak zevlovat. Je krásná představa, co? No ale vlastně tohle můžeme dělat úplně všichni. Já bych možná řekl, že tenhle víkend zahájil takovou dekovou a čajovou sezónu, pro některý možná svařákovou. Tak si to pojďme užít. No a k tomu samozřejmě poteče ta nejlepší muzika. Za chvilku Coldplay, budou tady Mandraže, Linkin Park a teď jedna taneční. Takže jestli máte chuť, tak si klidně trsněte. Tady je Gigi D'Agostino, La Passion na Černé hoře.

0: Vyprej, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, tady ta silná trojka teď na Hitrádiu Černá Hora, 13. hodina, 16. minuta. Dneska je Světový den duševního zdraví a samozřejmě internet je od rána zaplavený zaručenýma radama a zprávama, jak pečovat o svý duševní zdraví. Já bych to možná úplně zjednodušil a možná bych to viděl tak navíc v tomhle upršeným počasí, že pečovat budeme tím, že nebudeme dělat vůbec nic. Jenom se válet, možná si dát něco dobrýho. Co vy na to? To zní jako plán, ne? No, každopádně, ať už děláte cokoliv, s kýmkoliv a kdekoliv, ať vás to baví, ať vás to naplňuje. No a my k tomu přihodíme tu nejlepší muziku. Za chvilku Tom Odell, BB Brixa anebo Mandra Žuji a Motýly. Jsme Hit Radio Černá Hora. Krásný den.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Ahoj, tady je Robert Kousal a tam si ty, náš hokejový fanoušek. Tak pojď s námi do boje a zažij chvíle, co za to stojí.
15: Boj o extraligové body svedou hradečtí hokejisté v neděli od 17 hodin proti Olomouci. Vstupenky koupíte na pokladnách ČPP Arény nebo na moldfield.hk.cz.
16: Zažijte atmosféru Hockeytownu v extralize i lize mistrů. Pardubice se v neděli 11. října od 18.30 utkají s Třincem a v úterý 13. října od 18 hodin přivítají na závěr základní části ligy mistrů švédské Växjö Lakers. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
17: Tak co, Evi, co je nového?
18: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
17: Zase od Valnýho?
18: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. bez starostí.
17: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
18: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
19: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
20: Koberce Brázda.
21: Koberce Brázda.
20: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

Kapela Mandraže, Motýly na Hit Rádiu Černá Hora. Za námi Mandraže, před námi Linkin Park, In The End. A nechci tady ty dvě kapely porovnávat, ale vlastně mají jedno společného, že jo? Že obě přišly o svého frontmana. V případě Linkin Park to samozřejmě byla tragická ztráta Chestera Benningtona, která tehdy otřásla celým hudebním světem. Obě kapely tak postih vlastně podobný osud, přišly o hlas a tvář, která definovala tu jejich identitu. No ale jak dobře víme, tak po 7 letech ticha a těžkého hledání cesty kapela doslova vstala z popela s novou zpěvačkou Emily Armstrong. A teda osobně musím říct, že to možná byl největší hudební majstrštyk posledního desetiletí. No a teď se nabízí otázka, jestli se podobného zázraku někdy dočkají i čeští fanoušci v případě kapely Mandraže. Nebo jestli to je definitivní end. No, my uvidíme. Tady už ale Linkin Park a jejich legendární songa In The End. Teď na Hit Rádiu Černá Hora.

0: pohybovať sa ako Mick Jagger, tak to je niečo. Navíc v jeho úctyhodným veku. Tohle byli Maroon 5, Christina Aguilera na čerte. Za 3 minuty 3:45 je přesto propršený počasí, parádní sobotní odpoledne. No a na silnicích je to teda hodně mokrý, takže opatrně. V celou se aktuálně podíváme na vaše vzkazy a na aktuality ze silnic. A budeme rádi za vaše aktuality, když nám zavoláte na 800 110 100. No a nejenom za volant, vůbec do toho sobotního odpoledne potom vyprskneme tu nejlepší muziku do té dvojky. Tady budou Aerosmith, Shabuzi, Barsong a nebo Rihanna Umbrella na Černé hoře.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i fotření, autogramiáda s hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profiemg.cz.
12: Tak co, Evi, co je nového?
13: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
12: Zase od Valnýho?
13: Jo.

0: To je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
1: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
0: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
2: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Hit Radio Černá Hora.

0: Tak tohle byla Rihanna, Umbrella. Deštníky jsou dneska potřeba, stále prší a prší a prší. No ale tím se nenecháme rozhodit. Za 3 minuty, 14. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech i na silnici dneska buďte obzvláště opatrní a pozor, na trase z Hradce Králové na Jičín na výjezdu z Ostroměře. Tady se asi hodinu a půl zpátky srazila 2 osobní auta a stále se to tady řeší, takže pozor na to. Koukám, že ještě z Trutnova na Vrchlabí i tady by měla být v sobě 2 osobní auta. No ale budeme rádi za vaše aktuality, vaše aktuální informace ze silnic, takže případné dopravní informace volejte na 800 1 10 100.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark, 10 let spolu, slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme zájezd dle vlastního výběru od naší cestovní kanceláře v hodnotě 100 000 korun. 100 000 korun.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Rádio Černá Hora.
4: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku se uzavřely volební místnosti a skončily komunální volby a první kolo senátních voleb v 27 obvodech. V pátek se volební účast nejčastěji pohybovala mezi 20% a 35%. Celková účast zatím není známá. Hned po uzavření místností začíná sčítání hlasů. Možným kupčením z hlasy se zabývají policisté v Českém Těšíně na Karvinsku. Podle oznámení měl někdo nabízet lidem bez domova 500 korun za hlas v komunálních volbách. Policisté už vyslechli řadu lidí, podezření se ale zatím nepotvrdilo. Zabývají se také možným ovlivňováním voličů slibem alkoholu zdarma. Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty, která má snížit ceny paliv. USA kvůli tomu uvolnili část protiruských sankcí. Ukrajina krok kritizuje, protože může Moskvě přinést další peníze na financování války. Fotbalová šance liga dnes pokračuje 4 zápasy 10. kola. Od 3 hodin odpoledne přivítá Plzeň Mladou Boleslav. Zbrojovka Brno vyzve Jablonec a Hradec Králové se utká s Artisem Brno. Sobotní program pak od 6 hodin uzavře souboj pražských Bohemians s Baníkem Ostrava.
5: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Dneska to sami vidíte, venku prší a prší a prší. Odpoledne nebo pozdě večer se bude od severozápadu srážky oblačnost ubývat. No ale i zítra se připravte na docela zimu a docela dešť.
3: Hit Radio Černá Hora.
0: No a my tady zpestříme tou nejlepší muzikou. Po 14. hodině opět Radeček, dáme si Kato a tady už Michael Schultz, Better Me.

Radeček, i tak to za to stojí poslouchat Hit Radio Černá Hora. No a pozor, dneska máme výjimečný, až můžu říct magický datum, 10.10. Navíc, když sečtete aktuální rok 2026, tak vám taky vyjde desítka, takže dneska je to vlastně o třech desítkách. A teď jako nechci tady rozebírat nějakou numerologii, ale koukal jsem, že ty desítky jsou vlastně symbolem uzavření starého kruhu a nový začátky. No, takže dneska si vlastně můžete udělat takovej symbolický restart, čeho chcete. A protože to dneska není moc na nějaký venkovní změny, tak si třeba udělejte, já nevím, restart šatníku, nebo lednice, tu taky můžete vyluxovat. A nebo, a to se mě líbí nejvíc, restart vaší rozkoukaný seriálový sezóny. To je možná nejlepší varianta, prostě rozkoukejte novej seroš, ať ty desítky využijete efektivně. No a teď trošku povolíme, za chvilku jedna taneční kato, no a tady. Pohodička. Alexandra Björk a Haleluja. Takže Haleluja na Černé hoře.

0: I přesto upršené sobotní odpoledne, krásný den. No a za chvilku se podíváme na led, jak dopadly oba východočeské celky, hokejové celky ve včerejším kole extraligy, a kdy zase budou kluci hrát, ať máte přehled a můžete fandit a pořádně se připravit na další sportovní zážitky. No a nebude chybět další muzika, za chvilku už Don Lewis, Pink a nebo Taylor Swift na Černé hoře.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Do prkený ohrady, Pepo!
3: Evo, co blázníš?
2: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama.
3: Ty bláho, ona je to ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. www.dveře.valny.cz. Interiérové vchodové. Pecka.
4: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. www.dveře.valny.cz.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
8: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
9: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
10: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
9: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
10: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše prolesáky.cz.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

nejúspěšnější interpret poslední dekády. Možná dokonce hudebně všech dob. Tohle byla Taylor Swift na Hitrádiu Černá Hora. Ta má teda radši americký fotbal, to je jasný, ale my jdeme na led. Podzim máme rádi i kvůli probíhající hokejový extralize, že jo? Když si pořádně zafandíme, prokrvíme hlasivky, dáme si k tomu něco dobrýho, a to klidně s celou rodinou. Vlastně jít na hokej není jenom sportovní, ale i kulturní a gastrozážitek, protože taková dobrá klobása s pivkem, tak ta vždycky potěší. No a jak dopadlo včerejší kolo? Koukám na to, tak Dynamo Pardubice slaví těsnou výhru 3-2 na ledě Vítkovic, zatímco Mountfield v Hradci Králové nebo Hradec Králové padl v Třinci 2-5 a jeho třízápasová vítězná šňůra skončila. Ale zítra si kluci z Hradce Králové můžou napravit chuť. Hradečtí Lvi se vrací před domácí fanoušky a nastoupí proti trápící se Olomouci a samozřejmě jsou jasným favoritem, to je jasňačka. No a v Pardubicích, tak tam se uskuteční absolutní šlágr celého toho kola. Dynamo na domácím ledě vyzve aktuálního lídra tabulky Střince a vlastně půjde o reprízu loňského finále a přímý souboj o první místo. Panečku, to bude maso. Takže máme se na co těšit a uvidíme, komu narostou křídla. A tady už jsou Like It a křídla. Tak si to užijte. Jsme Hitrádio Černá Hora.

0: Calvin Harris na Hit Rádiu Černá Hora. Za chvilku další muzika na propršené sobotní odpoledne. Miley Cyrus, Black Eyed Peas, anebo třeba Xindl X, Dovolená. A když jsme u toho, tak kámoš, je to hodinu zpátky, mě posílal fotky z Řecka, jak je tam krásně, jak vydráždil, jak si užívá teď v říjnu moře. Takže pokud se taky teď chystáte třeba na podzimní dovču, tak užívejte, nasajte to slunce a teplo, nebudeme tiše závidět. No a vy si užíváte odpoledne, jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Hit Radio. Značkové

0: italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment, chlebíčky koupíš taky online. Vyvr si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
4: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
5: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
6: Rekutech.
7: Peníze včas,
8: když se tam rád vracíš.
4: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
9: Chcete mít svůj vůz stále jako nový? Autolaky Trutnov. Nabízíme míchání barev na auta a motocykly, plnění do sprejů a opravných tužek. Autolaky Trutnov. To je měření odstínů fotospektrometrem a velký výběr sortimentu pro lakírníky. Naši prodejnu najdete v Trutnově, ulice Roty Nazdar. Autolaky Trutnov.cz.

0: Žik. Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
3: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
2: a poctivé pivo z místních pivovarů.
3: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Tak co, Evi, co je nového?
5: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
4: Zase od Valného?
5: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
4: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
5: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
6: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
7: Hit Radio Černá Hora.

0: No, možná si užíváte dneska dovolenou někde na wellnessu, v sauně, ve Vířivce a posloucháte Hit Radio Černá Hora. To byste měli plusový body. Za minutu 15. hodina, nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak naštěstí žádné dopravní nehody tu nemáme hlášené, ale pozor, třeba v Náchodě v ulici na Žižkově tady probíhají stavební práce a silnice je uzavřena. Takže šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
3: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
2: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
3: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
2: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.

0: Zprávy a Vladan Hýl. Policie hodnotí letošní volby jako poklidné. Během hlasování sice policisté napříč Českem přijali několik oznámení o možném narušení voleb nebo veřejného pořádku. Žádný závažný incident ale nezaznamenali. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by byl celkový průběh voleb zásadně narušen. Volební účast se zhruba hodinu před uzavřením volebních místností pohybovala nejčastěji kolem 40% a proti dopoledním hodinám se zvýšila. Na řadě míst však byla vyšší, například v Brně nebo v některých obcích Pardubického kraje se blížila 50% a v Plzeňském kraji ji krajský úřad odhadl v rozmezí 50 až 60%. Neurážejte umělou inteligenci, varuje technologická společnost Anthropic. Nově zakazuje uživatelům dlouhodobě urážet nebo úmyslně stresovat její chatboty. Za porušení pravidel může hrozit zablokování účtu. Firma totiž připouští, že umělá inteligence by jednou mohla mít vlastní vědomí a schopnost trpět. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek může mít 6. medaili z mistrovství světa. Na šampionátu v Baku sice ve čtvrtfinále kategorie nad 100 kg prohrál s obhájcem titulu Tasojevem z Ruska, ale výhrou v opravách nad Nizozemcem Spiškersem se dostal do duelu o bronz.
1: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Dneska zataženo, na většině území občasný déšť, přehánky. Podvečer se budou od severozápadu srážky oblačnost ubývat. Zítra můžu potěšit, že dokonce vykoukne slunce. Teploty mezi 11 až 15.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: 15. hodina, 2. minuta. Petr Ticháček přeje pěkné odpoledne a k tomu šoupneme muziku. Eva Farná, Headway What Is Love a tady je Anastasia.

Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si na Černéhoře? No tak, nestává se často, že by nějaká česká událost zaplnila titulky jak v Česku, tak i v Polsku. Evě se to podařilo. Je to vlastně necelý týden, co právě česko-polským showbiznisem otřásla zpráva, která doteď plní přední stránky papíru i online. Že vy už to dobře víte, zpěvačka Eva Farná a její manžel Martin Chobot oznámili po 13 letech konec vztahu. Ende, Schluss. Oba přitom platili za jeden z nejstabilnějších a nejvíc harmonických párů naší scény. Vidíte, to jsou věci. A teď se bude dlouhé měsíce rozebírat, co se asi stalo, proč to neklapalo, ale myslím, že tohle je opravdu jako čistě jejich věc. Každopádně myslím si, že i Eva se občas zeptá, vzpomeneš si? No, zapomeňme na rozchody a naopak vzpomeňme na bujaré 90. Na bujará 90. léta a legendární hity, které vlastně napomáhaly ne rozchodům, ale seznamování. A tady je jeden z nich. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, Headway, What is Love?

0: Tak tohle byl David Guetta a Sia Flames na Hit Rádiu Černá Hora. A tenhle ten týpek se už po šestý stal nejlepším DJem světa. Rozbořil všechny rekordy a ukázal, že i vlastně v 58 se dá takhle excelovat. Mimochodem 7. listopadu, čili za pár týdnů mu bude 59. Takže skoro v 60. stále na výsluní. Jak to ten kluk dělá? No nic, David Guetta prostě je dobrý. Za chvilku už Damiano David, bude tady Shakira a nebo hodiny souhvězdí na Černé hoře.
1: Zažijte atmosféru Hakitaunu v extralize i lize mistrů. Pardubice se v neděli 11. října od 18.30 utkají s Třincem a v úterý 13. října od 18 hodin přivítají na závěr základní části ligy mistrů švédské Växjö Lakers. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
16: Tak co, Evi, co je nového?
17: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
16: Zase od Valného?
17: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
16: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
17: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
18: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
19: Knihovna Maitreya.
20: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
19: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
21: Nyní i jako audiokniha.
0: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Tůmě.

Tak tohle byly hodiny souhvězdí na Hit Rádiu Černá Hora. No a žádný souhvězdí, žádná astrologie, ale pozor, díky sociálním sítím se dneska předpovídá, jak jsme šťastní, jo, a co nás čeká. No prostě podle toho, co tam dáváme, jaký fotky vybíráme, jak se na nich tváříme, tak podle toho se dá analyzovat, jak na tom jsme. Tak třeba se rozborem Instagramu ukázalo, že pozor, jo, lidé jsou nejméně šťastní v pondělí. Nálada potom postupně roste s blížícím se víkendem, přičemž úplně nejlepší je sobota. No a posléze začne klesat. Teda, řeknu vám, to je takový překvapení, to jsem vůbec nečekal. Takže vlastně dneska máme nejšťastnější den v týdnu, no krásný. Tak to potvrďte nějakou fotkou nebo videem na Instači, na sockách, no a nebo víte co, vyhoďte telefon a dejte si tu nejlepší muziku. Tady už Lady Gaga, jsme Černá Hora. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: na Černé Hoře. Do té 16. hodiny další skvělá muzika, bude tady legendární song Fornum Blondes, What's Up, dáme si Cyrila anebo Poetiku, Půlnoc. A taky vyrazíme na východočeské vozovky, pozor v Trutnově v Krkonošské ulici, anebo na Jičínsku na výjezdu z Miletína, tady se havarovalo. V celou se na to aktuálně podíváme, budeme samozřejmě rádi i za vaše aktuality z cest, takže případné dopravní komplikace volejte na 800 1 10 100. Šťastnou cestu a hezký den.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny Top Centrum CZ v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 hodinový akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na topcentrum.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profiemg.cz.
7: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte

0: radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant@okna.cz. krant@okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
1: Ahoj, tady je Robert Kousal a tam si ty, náš hokejový fanoušek. Tak pojď s námi do boje a zažij chvíle, co za to stojí.
2: Boj o extraligové body svedou hradečtí hokejisté v neděli od 17 hodin proti Olomouci. Vstupenky koupíte na pokladnách ČPP Arény nebo na moldfieldhk.cz.
3: Tati, kdy bude levnější benzín?
4: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
5: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
6: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Tak co, Evi, co je nového?
9: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
8: Zase od Valnýho?
9: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
8: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
9: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
10: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
11: Hit Radio Černá Hora.

0: Cyril na Hit Radio Černá Hora. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Tak pozor, v Trutnově, v Krkonošské ulici u Teska, tady se scetla dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. A potom ještě na Jičínsku na výjezdu z Miletína na Hořice tady havarovalo osobní auto. Do svodidel i tady si dejte pozor. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení, autogramiáda z hráči NHL nebo talk show Bomby k tyči. 7. listopadu ve Futuru. Futurum Hradec. Prostě více hokeje.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. První obce už mají sečtené volební hlasy. Nejrychleji výsledky odevzala komise z Miskovic na Kutnohorsku. Následovaly Lovčovice na Třebíčsku a Hvožďany na Domažlicku. První výsledky zveřejnil Český statistický úřad už ve 14.30, tedy o minutu dříve než při minulých komunálních volbách. A jak by aktuálně dopadly sněmovní volby? Ty by podle říjnového volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News se zhruba 31% hlasů ovládlo hnutí ANO. Druhý STAN by získal 16,6%, třetí ODS 11,3%. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Pod 5% hranicí by naopak zůstali motoristé, TOP 09 i lidovci. Donald Trump si zase stěžuje, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident tvrdí, že ukončil 8 válek a zabránil Iránu získat jadernou zbraň. Ocenění právničky Navane Tempilajové označil za hanebné a trapné. Norsku navíc pohrozil, že Spojené státy na přehlédnutí Trumpových zásluh nezapomenou. Světová jednička Kateřina Siniaková si v Pekingu zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Chang Shuai a společně na okruhu WTA můžou vyhrát třetí letošní a celkově čtvrtý turnaj.
7: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: No, chtěl jsem vás potěšit, ale vypadá to, že i zítra to nebude žádná sláva. Dneska ještě lehký dešť, podvečer bude dešť ustávat. Zítra sem tam vykoukne lehce slunce, ale bude pěkná zima. A teda si to bude chtít zase do deky.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Takže užívejte sobotní odpoledne, i když venku prší. No a před námi na ten nejlepší muzika Linkin Park, Liam Rimes a tady jsou Krištof. Život

Robin Rhymes na Hitrádiu Černá Hora. Pěkné odpoledne. Je tady sobotní odpoledne, možná teď aktuálně čekáte a čekujete, jak dopadnou letošní volby, aktuálně se sčítají hlasy. Co mě ale pobavilo, je vidět, že každý politik či politička to volební napětí řeší úplně jinak. Taková kandidátka na primátorku Brna, paní Kamila Zlatušková, se totiž rozhodla, že se sice potit bude, ale úplně jinak. Zatímco Brňané házeli lísky do úren, tak ona v sobotu dopoledne, jo, celý to dopoledne v klídku mávala ručníkem a vedla saunové ceremoniály v jednom wellness centru. No, je možná taková geniální politická strategie, nevím. Nicméně, vy se možná taky chystáte do sauny, nebo do vířivky, nebo nějakou masáž. Taky co vlastně jiného v tomhle počasí dělat? Politika, nepolitika. Tak si to užijte. No a my si teď dáme jednu úderku. Tady jsou Linkin Park. Pojďte na to. Jsme Černá Hora.

0: Jonas Blue na Hit Rádiu Černá Hora přesně ve 4:15. No a co? Jakou posloucháte muziku, když frčíte autem? Tak takhle, doufám, že Hit Rádio Černá Hora, ale co se budem povídat, někdy je potřeba to trochu napálit, anebo se pro změnu uklidnit, prodejchat to. No, za chvilku vám řeknu, jaká muzika konkrétně do auta je nejlepší, nejbezpečnější. Bude tady top trojka a do té doby koukám taky slušná vlnka. Offenbach, Imagine Dragons, anebo Sofian, Meč a Léto s tebou. Jsme Hit Rádio Černá Hora. Hit Rádio.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
6: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
5: A co Eli? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
6: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
5: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Vybíráte elektromobil? Nebo vás zajímá, jak se s ním jezdí? Olfin Car e-Driving Day vám dá příležitost otestovat 30 elektrických vozů na jednom místě. Porovnáte tradiční značky s novými hráči na trhu a praktické otázky proberete s odborníky z Olfin Car. Už ve čtvrtek 22. října v rezortu Golf and Spa Kunětická Hora. Více na olfincar.cz.
9: Aupark v Hradci Králové slaví 10 let a dárky rozdává vám. Čeká na vás 10 000 stíracích losů a každý vyhrává. Nakupte od 1. října do 7. listopadu alespoň za 500 korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme zájezd dle vlastního výběru od naší cestovní kanceláře v hodnotě 100 000 korun. 100 000 korun.
10: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

Sofián Mečmeč oživil legendární píseň od Jiřího Schillingera Léto s tebou. Teď na Hit Rádiu Černá Hora. No a co vy? Jakou muziku posloucháte právě teď, když jedete autem? Tak věřím tomu, že Hit Rádio Černá Hora, ale někdy je potřeba si pustit něco rychlejšího, pomalejšího. Experti dali dohromady nejlepší a nejbezpečnější hudbu do auta. Jo, a tady taky pozor, protože jedním dechem dodávají, že i tohle má svý nějaký jako zákonitosti, pravidla. Tempo je dobrý prý držet mezi 60 a 100 údery za minutu. Beaty by měly odpovídat tlukotu lidského srdce. Tak to můžete počítat. Nicméně tady je žebříček těch údajně nejbezpečnějších, jo. Na prvním místě Ed Sheeran. So honey now. Tak u toho bych usnul. No, druhá pozice, Ellie Goulding. Jo, tak to je z 50 odstínů šedi, tak je, dobrá motivace. A třetí, Major Lazer. Jo, tři nejbezpečnější songy do auta. No, nevím, jak to máte vy, ale já si cestou do Krkonoš dneska dám tohletu. Ať to utíká. A vy si užívejte tu nejlepší muziku za volantem. Tady Robin Schulz.

0: Rok 94, kapela Wet Wet Wet. No a písnička z britského filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb. Velmi oblíbený kousek právě teď na Hit Rádiu Černá Hora. Je tady půl pětka, k tomu 9 minut, no a do té páté hodiny si dáme další skvělou muziku, budou tady B.O.B., bude tady Ina, anebo třeba David Stipka a Olítání. Jsme Hit Rádio Černá Hora. Hit Rádio.
1: Tak co, Evi, co je nového?
2: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
1: Zase od Valnýho?
2: Jo. To je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
1: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
2: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
3: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
4: Dostihová sezóna vrcholí. Zveme vás do Pardubic na nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. V neděli 11. října zažijte atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Více na závodiště pardubice.cz. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchyněhofmann.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na

0: Leony na Hitrádiu Černá Hora krátce před 17. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak pozor v Trutnově, v Krkonošské ulici. Tak tady se střetla dvě osobní auta, počítejte se zdržením a potom na Jičínsku na výjezdu z Miletína na Hořice tady havarovalo osobní auto do svodidel i tady si dejte bacha. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
3: Chcete mít svůj vůz stále jako nový? Autolaky Trutnov. Nabízíme míchání barev na auta a motocykly, plnění do sprejů a opravných tužek. Autolaky Trutnov. To je měření odstínů fotospektrometrem a velký výběr sortimentu pro lakírníky. Naši prodejnu najdete v Trutnově, ulice Roty Nazdar. Autolaky Trutnov. CZ.
1: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a rozhodli v prvním kole senátních voleb. Hlasování skončilo dnes ve 14 hodin. Aktuálně probíhá sčítání hlasů. Konečné výsledky by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do nedělního rána, tedy podobně jako před 4 lety. Češi propadli jachtingu. Každoročně vyrážejí na moře desítky tisíc Čechů a více než 11 tisíc lidí u nás už vlastní námořní kapitánský průkaz. Nejoblíbenější destinací zůstává Chorvatsko, následují Řecko a Itálie. Pro nájem jachty může vyjít na desítky až stovky tisíc korun. Nejméně 15 lidí přišlo o život při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Záchranáři z trosek po 8 hodinách vyprostili živou ženu. V Kyjevě kvůli vypínání elektřiny zaviněného ruskými útoky na energetiku úřady přerušily na čas provoz metra. Potíže jsou i s dodávkami vody. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj v Šanghaji. Do třetího kola se poprvé na Masters probojoval i Dalibor Svrčina. Lehečka porazil Portugalce Nuna Borgese. Svrčina po úspěšné kvalifikaci vyřadil v hlavní soutěži už druhého favorita. Dnes Tomáše Martina Echeverryho z Argentiny.
5: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Dneska dešť, zítra dešť, teda malinko vysvětne sluníčko, bude to lepší. Každopádně teploty, žádná sláva, maximálně 13 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: No a minutu po 17. hodině spouštíme další hudební kanonádu. Před námi Lucie, Taylor Swift a souvodu Rose Bruno Mars a Patty.

Kapela Lucie a Srdce. A my jsme vaše hudební srdce. Jsme Hit Radio Černá Hora. A když jsme u toho ženského jména, tak svátek má dneska 10.10. Marina. Já teda osobně žádnou neznám, ale třeba vy jo. Takže pokud nás nějaká Marina poslouchá, gratulujeme holky. No a pokud máte chuť na českou muziku, vyražte dneska večer na MIG 21. Jirka Macháček je furt v kondici, i ta celá jeho banda, no a cítím, že to bude pořádnej mejdan. MIG dneska přiletí do pardubického ABC klubu a samozřejmě budou starý i nový kusy a jak to známe, nebo jak vy MIGy znáte, bude hlavně super atmoška. No a tady už další muzika na Hit Radio Černá Hora a rovnou ta nejúspěšnější. Dáme si Taylor Swift.

0: Tak tohle je belgický producent a DJ Lost Frequencies, no a ten se v letošním ročníku prestižní celosvětové ankety DJ Mag Top 100 DJs umístil na krásném 17. místě, což není vůbec špatný. Oproti předchozímu roku si polepšil o 2 pozice. No a jak už asi víte, tak první místo v letošní anketě vyhrál opět francouzský DJ David Guetta. Tenhle titul získal už po 6. v kariéře, čímž vytvořil nový historický rekord. Neskutečný. Prostě i skoro v 60. můžete takhle excelovat. No a za chvilku už další muzika. Bude tady Karibičanka Desire anebo Eva Farná. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
3: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
2: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
3: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Ahoj, tady je Robert Kousal a tam si ty, náš hokejový fanoušek. Tak pojď s námi do boje a zažij chvíle, co za to stojí.
8: Boj o extraligové body svedou hradečtí hokejisté v neděli od 17 hodin proti Olomouci. Vstupenky koupíte na pokladnách ČPP Arény nebo na moldfieldhk.cz.
9: Zažijte atmosféru Hockeytownu v extralize i lize mistrů. Pardubice se v neděli 11. října od 18.30 utkají s Třincem a v úterý 13. října od 18 hodin přivítají na závěr základní části ligy mistrů švédské Växjö Lakers. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
10: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
11: Tak co, Evi, co je nového?
12: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
11: Zase od Valnýho?
12: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
11: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
12: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
13: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Soultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
15: Nyní i jako audiokniha.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Eva Farná, neříkej, co se má stát. No ale my víme, co se stane. Zítra uslyšíme dupot koní. Tak co, chystáte se zítra na Velkou Pardubickou? Jo, už zítra se na pardubickém závodišti uskuteční 136. Velká Pardubická. A já jsem si vždycky říkal, jaký je to vlastně z pohledu toho koně. Představte si, že nemáte vůbec ponětí, co je neděle. Vůbec nevíte, co znamená Velká Pardubická. Je vám úplně šumák, kolik lidí si na vás vsadilo svý výplaty. Prostě jenom běžíte. Běžíte a najednou taxis, letíte 5 nebo 8 metrů daleko, dopadnete a ze všech sil z plného adrenalinu běžíte do cíle. Tam se zastavíte a máte prostě chuť odpočívat, nebo nevím. No a co pak si asi říkáte? Prostě Velká Pardubická začíná už zítra a vy můžete být u toho a klidně se vžít třeba do toho budoucího šampiona.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, užíváte si doufám i přes to upršený sobotní odpoledne tu nejlepší muziku, no a do té 18. hodiny bude tady Lučenco, Don Omar, Danza Goduro, to vás doufám pořádně rozvibruje, dáme si Kamrata, anebo bude Alanis Morissette. No a Petr Ticháček se loučí, přeje vám krásný večer a v pondělí se těšíme s Ondrou na odpolední show, ahoj.
1: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Konečně ticho, vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Co, Evi, co je nového?
11: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
10: Zase od Valnýho?
11: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
10: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
11: Pošli si poptávku www.dveře-valny.cz.
12: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových

složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Tati, kdy bude levnější benzín?
2: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
3: Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz.
4: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 18 hodin, krátké zprávy s Vladanem Hýlem. Sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách pokračuje. V obecních volbách už komise sečetly více než polovinu okrsků. Volební účast přesahuje 49%. V senátních volbách je zatím sečteno přes 42% okrsků a účast překračuje 43%. Konečné výsledky by měly být známé během noci anebo v neděli ráno. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo více než 100 000 voličů. Objevily se údajně jen ojedinělé potíže, které se dařilo rychle řešit. Donald Trump čelí kritice kvůli dohodě s Putinem o dodávkách ruské nafty. Američtí demokraté i evropští politici zpochybňují krok, který může ekonomicky pomoci Rusku pokračovat ve válce na Ukrajině. Německo trvá na zachování sankcí. Polsko pochybuje o ruských zásobách a finský premiér označil Trumpův postup za zklamání. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji proměnlivou oblačnost, ráno se místy objeví mlhy. Počítat musíme taky s občasnými přeháňkami. Později odpoledne a večer budou přeháňky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pole v Moravanech u Pardubic za 249 900 korun. Rodinný dům ve Slaném u Kladna za 4 miliony 249 tisíc. Byt 2 plus 1 v Kryrech u Loun za 2 miliony 200 tisíc. Rodinný dům ve Slatině na Plzeňsku za 1 a 3 čtvrtě. A komerční objekt v Ostravě Vítkovicích za 28 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 Ah akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete vysvětlit.

0: Co, Evi, co je nového?
1: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
0: Zase od Valnýho?
1: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
0: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
1: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
2: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: blázníš?
1: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama.
0: Ty bláho, ona je to ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. www.dveře.valny.cz. Interiérové vchodové pecka.
2: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. www.dveře.valny.cz.
3: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své.

0: korun a hrajte o 4 hlavní ceny, každou za 100 000 korun. Aupark. 10 let spolu. Slavte s námi. Více na aupark.cz. Už tuto sobotu losujeme zájezd dle vlastního výběru od naší cestovní kanceláře v hodnotě 100 000 korun. 100 000 korun.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.

0: Co, Evi, co je nového?
1: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
0: Zase od Valnýho?
1: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
0: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
1: Pošli si poptávku www.dveře-valny.cz.
2: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valny.cz.
3: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
4: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
3: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
4: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
5: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše prolesáky.cz.
11: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte.

0: největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
2: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
1: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
2: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Tak co, Evi, co je nového?
5: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
4: Zase od Valného?
5: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
4: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
5: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
6: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Do prkený ohrady, Pepo!
4: Evo, co blázníš?
3: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama.
4: Ty bláho, ona je toho ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. www.dveře.valny.cz. Interiérové vchodové. Pecka.
5: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. www.dveře-valný.cz.